jeszcze w miecz wklązałam, serce rozstawa cítim. Pak bločky vteřin pod tvým pohledem dají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají.

svět stále pomalejší vsákne do peří. Znovu rukou týdnům, co u mých nohou leží, pak to jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší vsákne do peří. Znovu rukou týdnům, co u mých nohou leží, pak to jsou vykročí.

Nemecký kancelár Friedrich Merz se zaprosil vedoucích představitelů Francii, Polši, Itálii i Velkobritánii na summit tzv. Grupy E5. Prochodné téma je sledujúci týždeň v Berlíne, poviel to počas summitu GSIM, Vivian Le Bain, prečím datu ne

0: Witam w dnešní večer všetkých vás, sluchači Radia Lem FM. Dobrý večer, dorové sluchače. Nadiuša, že nás dobrý čujete i odberáte jak raz audiciu. Tri švíte. A do vás vyšiduje hneske Severian Kosovský prosto z Vroslavia. Tak zachytník zemel toto audiciu dnešňu v Lem FM tradicijní, jak v každý čotver. Budeme prodoužati. Máme 18. den červča, takže nadiuša, že budeme se razom. Dobrý, čuti, vy počúvati budete Radio Lem FM, nele muzyční, ale i tak ideovo, i tak zahalom za zmistom, jaký predstavláme. Budu s vami do 21.30, no taštož, začnejme.
1: No čo je, brat? Zdraví ťa Hector, hej.